0: Heiter bei ischte juno Janka Hanka wot sapske basnerki Sylvie Schenowe doporučena pisen. Wona je host naše jensnische literarne hodžinki, a wona nam nedom ischte nekotre svoje basne pšednese, v kotre so dotka, hoj bych praju, bolje delikatnych kuzvů abo strašnych bieznou meze čovjeckých pomerov, a to to runja se s ketro bezstarostným duktusom rče. Tohle so ju prašam, kdyni šenovove kajke tradícii tak menované ľuboštinské, srbské abo mezenárodné poezie so vy sama vidíte, a hoči so ľubošť abo žiečba za ne, docela z rču basne dženca išče tak pravé dosaneč.
1: Dohož smejeme svoja za zvúrazne našich začičů. Budu tež basne, kotre so z ľubošťu a zječbu zabirajo. Ľubošť je nešto tak bytostne za človeka, za bude najskrišel tež všetko za svojami za ňu pýtač a nádžiomne tež namakač. Bez ľubošťe na svět neobstý. Ľubošť je základ čeho a dokáž na tem nedvilujú, môžu oni snadno tež zvistý bezstarostnosť písať. Do kotrej basnické tradície bych so netko samostajila z celá, tak prvé rec nemôžu. To môže najskôr od rúze zvonkonie perspektívy lipy posúďovať.
0: To by jadrivá a úrazná a zrozumlivá odmova na taký kus voskočivé prašenie na basníkov, ale tiež tých čitariov basníkov. Ale netko slyšíme raz, nekotre tak menované bole ľuboštinské alebo docela ľuboštinské básne ze zbierky Mosty přes morjo, hubrané a recitované od autorky Sylvie Schenowe. Prosím, Jara.
1: Prinja ľubošť. Do svoje vúzkie stvičky zádoby so ty. Hač runieš, bydla škýtana celé horeka ve veži. Zalieze ty po roštach z oknom núc, otevri rámik široko a mi svět. Přeráde dach se vopkuzač a rejovach môj na vatkým vobrodženiu von. Človek vůlky váčokaj nožkovach môj po krajinách, stajach môj stan dosry džotych mločov. Zviazanaj bych môj z každý vězdu. Stanové pfatno jeničke vobmezovanie na vokomik. Ze žaneje frinkolácie so papelky nevobilich môj přichod, poladneniu so podotkač na maj dosahaše. Jako so prinira silne dešťuvaše, stan zmirovaše. Jako so druhira silne dešťuvaše, zapvata džeržeše. Jako so poslednira silne dešťuvaše, stan požumach trudžičireše. Ani kamene hočanska v ním nebichu češke došť. Rozkvikane rozprochnechu, a votleča pisk. Vopsunuch so na mokrym liščiu. Zadživa na ladach do vúbino, predehač, do nich badajo nevotúčich. Mručele vokoho mojeje vieže. Z vočininem voknom núc, jac nohcu. Netrebam roštam dovirič. Znajú miestem krute suchý kraj a mielnú podu. Pšilívam pampeliškam. Strone pše drohé knihy vobročeš. Čejace krajine mi pokazuješ. Portréty čišna, mročelaky a mročele. Červené a zvote mulby. Vobraz za vobrazom svičata papera. Níže na ní cicha moje jedomizne. Ptačky. Na nebiu zaso ptačky letaja. V štomie sedžorine fifola. A ja tu sedžu pšetco sam, se v okno znúcka v obladom. Môj nákup, ton mi činia drúzu. Svet vonka je mi celé cúzu. Vocalení, voco šice kodža, za augu so ledma junu vodža. Hešče k pustnicam so tvočach čmúvi bárie, môde holčky v obdživach, ve voni hárie. Zekt sedžilachu v nevšedný montúrie. Kajke orgie to bichu na ich bitne kurie. Zdáloka som na ne ládal rade, spôršive pak zvostal dále záde. Dženca bych si ketro jára pšau, so bych si tedy jednu sobu domojzal. Wotschastwinje. W sollen im Piesku dowolnice lenje hopasu. Bihawe prasnu, prosnik poladnice pisajo, woliuki woptawa. Libota zahorzota, dużne noce, czerstwe znajomstwa w cużych żytniszczach. Ze zaurotom słońca uprzedała soliecho. Tu nie poskitki lubia wukszyki, daloko do nazymy. Single so seklujo wokuo črjopka tepta. Hat se zwiri zastupić? Pszitulka. Majkam, masam, hatsam, placam, plęczu, przepytuju, wobdziwuju, jezdżu, wadżu, dotkam so, suwam so, szudruju so, koszu, kożu, kameliona. Neby tu runie so zelene? Potaństwo. Kosi jej nołoście z woczu? Liza słowa z huby. Ja. Zepira jasna. Za niezwiezu so niebieska. Czopik miri mnóstwo wody, walace so pohory dele do dna. We wubinach kużoli so duch. Wjaza nocne slubienia. Kuzmo. Kowam we sebi żonsku potajność. Z kadżami wuboka pra stara wopku zwaca wieda stoliczu w semieszku jeniczkim. Po dołym deszczu du ze zerymi rańczo słońca melczo wodu czyrać z ryki rianoszcze. Myjo si w oczy, widziu szpielu, kak ty skadzisz. Na tebie bych czekała, nie bych li zubiła czas, ryjowa ciszczych cu. Na uszych kwasach kabaty wieszecz, na hożdzikach wuspacz so do białego dnia. Przyńcz runież bozy, nie ladaj kazania. Zmisy a dżimi pod kożu, z tobu czas zadzierzeć du.

0: Ruskisch, spiewu Roma. Wona je wotrostwa bolle svoje Roma wogi, a tak emotionalnost a mentalitu a živenske nalade Roma luda přes lubošt woki doživiva. Dež je hučbu sucham, chce so mi přeco s cilu čevom rejovač. Môžu so na voko mik cilu do hučby zanurič a s dobom do daloch kraju a pučovanju so nič. Spiew hodži so tu štež kusk tema mojeje zbirki.
1: Hej, vaša proza je tež kusk reja, bych ja praju, znamenša reja z rču. A tuž ročo k vašemu literárnemu tvoreniu. Písač je basne, ale kajž prajene tež prozu. A to drehi žodleje hač basne. Preda hač pokazku ze svoje proze predstajíče, vosivene v antologii Mloče z leta 2017, prošu vas, zabešte nam ište přeradživa, kak šte vedoceva k literárnemu tvorenju přišva, a što je vam tak tež ideálne znač, k mocivo, a štu je vam pomal puč k pisanju proze a poezije rubač?
0: K mocivo je mi tak rec moje povovanje. Sem šak učaka serbščine, a sem veľa let, ale oni znova smieva šulaki a šulariu k matúre vešť. Vopširne znajomošče vo literatúre slušia k tomu. A nimo toho mi literatúra tež sama na sebi fascinuje. Tuž sem so ze serbske literatúru jara dokvadne zabierava a skončne za svoje šulaki a šulariu spšiotovava. Božišo so přidruži, so sem na mojich počúvaniach posvedče přeco tež knihu nepytava a si vo sebe lyriku sobu domoj nosiva. Nekak stvori so z toho všeho to, što ješi dženca moja poezija.
1: Tuž netko svišime išče nešto z vaše proze, dvaj kuskaj, a ja prošu přednešče tuti kuskaj netko.
0: Svužba. Chcú so vobročič, ale nechce so mi rádič. Moja vôva je tajka češka. Čerla je nož. Lesem poslím času s cúvatelko piju. A krybet me boli. Sem spíce špatne ležal. Matraca je dola noha. A moje stavé hakle nesvúchajú na mne. Lieva noha so nevýba a pravá tež nic. A ruce mám styknené, ako bych som modlil. Nemôžu sa ani doprava, ani doleva vobročiť. Božo, pomaj, tu je tak vúzko. Mi sa zdá, zo je z každého boka deska. Medusy, chcú sa vobročiť. Skribeta na bruch. Mojla, tež najprv raz jenoš na jeden bok. Ale neporadí sa mi. Korno, chce sa mi puknúť, když vám povedam, što sa vokúve mi stáva, nebudete mi věřiť, ale budete zrozumiť, čo odládobiu sa vobročiť, abo lipe stanuť. Som duchune. Faro s čevom a dušu a jako tajky zadere meče svojich vôcku zamovite. Hižo, jako dječo čujach sa pohovane, cirkvi svúžič a tuž pe púč jasne. Po božích kázniach som sa hižo tedemil, no haj, znamenča zväčša. A v učbe katolskej cirkve sú mi vo sebe blízke. Všetko je jasne riadované a kruče postajené. Vieš dokladne, kak máš sa zadržiť a što sa očakuje. Jako duchovný som s dobrým šikvadom. Kodžu kúžu nedelu kemši. Ja vinu nic jenoč dokež je to moje dživo. Kodžu rade kemši. Na božích mšach ja tak rejne čicho. To mám rade. Všice sú zanorjení do sviateje čišiny. Jenož ja smiem ju přetrnúť. Z modlitvu, za žonovaniom, s napomínaniom. A na moje predovania vám praju natesem, knieže vodaj mi, natesem samo kus kordy. Překvadujú si celé dokvadne voči mu ričič. Trude na andu na stoku sviatem písme, trude svojich vopkičbúrňach. A jako faro vopkičbúje zavio novele. Ľudžo však mi spôvodnom stole telko nepovedajú, keľkož by chudobili. Přeco zaso, v obkečbuju, zo nepřekročia moje vôcky než bozne kázne, ale zo so tež vo starodavne zvúčené vašne a normene.

0: Za skralom živenja srpske skupine Vusmuš sme so přibližili hižo ku konci našej literárnej besady se Sylviu Šinovej. Jako finále hišče tole v jeje zbírce Moste přes morjo jevia so tež štyri básne svetoznateje polskeje básnice Vysvavy Šimborskej, převožene od srpskeje autorky. Z recitáciu Sylvie Šinoveje dveju jeje převožku z polščine a z piesňu českeje spivaky z New Yorka Marty Topferovej dáme našu džensnišu literárno spivnú hodinku Huklinčeč. Ja ešte raz praju hutrobne džak kneni Sylvia Šinova a šim připosluhariom Božeme a na zaslušenie při dalších našich usevaniu na rádiu Z.
1: Vysviava Šimborska spicu. Dži še so mi so nešto pytach, nešto najske riskovane abo zubine, pod vožom, pod skodami, pod starý adresu. Rebach v kamorach, dysach a faškach, bohnych, netrebnych vecu, podamo. Z kofru zvúčach doživine leta a jezby, z došu vúčasech zviadve listve a vopina, nic na mne. Vujach len na behach přes svoje nic svoje bydva, nebydva. Vostach ciacu tunlach ze sneja a zabyča. Zašmiatach so kavačkoj tých gerkach a tukaniach. Zestokach povieto nabok a džišťovskú travu. Spytach dočinič prede hat smirky zajšvoho lec dotka padaja, durie zaprasnu a čišina so rozpčestriva. Na koncu viac nevedžach, što bych tak dlho pytava. Otučich. Ladach načasnik. Sun nebe ani dvě a půl menšiny trau. Hej, k tajkým činkám je čas nuzovaný od toho časa, zo poča odkryvač z piace vůvy. Vyšvěva Šimborska, náreč v byroje za namakanky. Sum nikotre bohu, ký popuču od juha na sever zubiva. A veľa bohu popúču od vúkoda na západ. V úhašachu som ni napšetco nekotre viezdy dželené od nebia. Podnúriva je som moru jedna kúpa za druhý. Nevím ani jace dokvadne, dže vosta ich bázory. Štú kodži mojim kožuchu, štú bydli moje skorpizne. Jako lezech na kraj, vúmrichu mi bracia a sotre. A jenoš kostčička svedčí ve mni ručnicu. Vúskočich ze svoje kože, rozformanich riapuky a nohy, veľa rázu, zubich rozum. Dávno začinich zaušot to ceče vočko, vodkivnuch z pericu, suknuch s hausami. Preč, zubine, s vecikom rozviete. Dživam so, kak malo je vod mi vostavo. Jenička vosoba tukvilne je čoviečie družine, kotraš je, hakle včera, předešník v tramvajce zubíval.

0: Hej, našu literárnu hodinku netko zakončíme a přidáme ešte niektoré melodie ze kráľovného uslierského spievnika, ale ja tu ešte raz so jara utromne poda knini Sylvie Šenovej poďakovať. Knini Šenová, ja som vám tak nekak te čítanie ľubivo.
1: Hej, ja sa nadíjam, že ja som vám ľubivo. Ja mi ja chvíľke veselo, ďakujú za přeprošenie, ďakujú za připosluchanie. Božeme.
0: Tuž božeme a netko niektoré melodie po hužických pučach auf Lausitzer Wegen po hužickým traktem.